0: jsem zdejčepí. Kdo by věděl? Jo, žene, kam se mi kud zprávil je? Tamhle, dlejte, poštar gry. Onu se zna, in onu se ví.
1: Uprašali so poštarja.